0: Color music.
1: The best music.

0: Color Music Radio.
1: Byly 3 hodiny.
0: Hudba všech barev.
1: Color Music Radio.

0: Posloucháš Color Music Radio.
1: No to je start. 9:05 to ukazuje časomíra tady ve studiu, přátelé, tak dnes je 2. září, ano, dnes je středa 2. září, svátek nám slaví Adély, no a stejně jako obvykle dnes mám pro vás doplňující informaci o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude a meteorologové nám pro dnešní den slibují převážně jasno nebo polojasno, jen ojedinělé by mohlo být zataženo nebo dokonce dešťové přehánky. Pojďme se podívat na teploty. Ty ranní by v tuhle chvíli měly být mezi 10 až 14 stupni nad nulou. V odpoledních maximech potom můžeme očekávat 20 až 26 stupňů. K večeru se ochladí na 13 až 18 a přes noc potom teploty kolem 11 až 14 stupňů. To jsou informace o počasí. Víme, komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin, no a co nás čeká v dnešním vysílání pořadu Frikolora. No tak pravidelný posluchač už ví, ten, který poslouchá jen občas, tuší, no a ti, kteří neposlouchají vůbec, nebo jsou tady poprvé, vězte, že nás čekají dva DJský sety. Ten první bude věnovaný rapu a hibopu a bude opravdu oldschoolovej, pač takhle my to tady děláme, takže věci starší klidně i 30 let, není problém. No a v druhé části se podíváme na aktuální novinky. Je tady středa a to znamená, že nás čeká frikotéka, diskotéka podle Frikyho a aktuální věci vyšly v posledních 7 dnech. Předělávky různých známých popěvků a riffů, to je středeční druhá část pořadu Frikolora. Před 9:10 už 13 let, ano přátelé, si tedy vytváříme rubriku Frikolora Infos. Je tomu dnes přesně na den 13 let, co se v éteru Color Music Radio objevil pořad Frikolora, no a je tady i po těch 13 letech. Dnes 2. září, tedy tak v úvozovkách slavíme tohleto výročí, 13-leté výročí. Tak ten start nebyl úplně ideální na to, že tady dneska proběhne takováhle sláva. Pojďme se věnovat radši muzice a samozřejmě já jdu připravovat informace, které ani dneska nepotřebujete, nechcete a neměli byste vědět. Tedy zmiňovanou rubriku Frikolora Infos. Ještě jednou přeju příjemný dobrý ráno při poslechu Color Music Radia a pořadu Frikolora.

Mně to ukazuje tedy časomíra tady ve studiu. Já už jsem to zmiňoval, dneska to ještě párkrát řeknu. Ono to pro mě je relativně důležitý, pro mě asi jo, pro vás je to asi šumák, ale 13 let, přátelé, 13 let to je přesně na den, kdy začala vysílat Frikolora, tedy 2. září roku 2013, tady, kde jsme, ještě nebylo v podstatě nic kromě internetu, a to ani záchod, a už se vysílalo, přátelé, a stále se vysílá 13 let Frikolory v éteru Color Music Rády, a to je zásadní datum. Sice to číslo není úplně považovaný za to nejšťastnější, ale je to 13, přátelé, prostě. Já to vždycky opakuju, že jsem si říkal tenkrát, když jsem odcházel z jednoho nejmenovaného rádia, že to asi nebude mít dlouhý trvání, ale že bych si chtěl zkusit něco jiného, a Color už ze začátku byl prostě něco jiného a myslím si, že stále zůstává trošku jiným rádiem, než v českém éteru lze naleznout. A Frikolora tak to trošku taky vybočuje, co si budeme povídat. Takže dneska 13. výročí tohoto vysílání. No a já jsem zmiňoval, že ke každému tomu výročí, nebo ke každému, už nějakou dobu k tomu děláme mejdan. Děláme ho v Brně. V Brně má Frikolora relativně tedy velkou základnu, tak a taky si to tam tak nějak trošku, jakoby se dá říct, vyžadujou, tak to tam pravidelně děláme a ono to pravidelně funguje a my to uděláme znova. Sice jsme to museli krapet posunout, protože standardně by to bylo tedy tento pátek, ale my to posouváme na 18. tedy září. Pokud ještě nemáte 18. září nic tedy naplánovaného, tak už si nic neplánujte. Minimálně pokud jste fanoušci tohohle toho divného pořadu, tak se rozhodně pojďme opět potkat, a to v klubu Na dráze. 18. září, tedy v pátek, jestli se nepletu, já to ještě zkontroluju, a tedy oslavíme tohleto výročí 13 let vysílání Color Music Rádia, potažmo pořadu Frikolora. Ono to tedy jde trochu ruku v ruce, já myslím, že Color má taky 13 let, myslím, že to bylo někdy kolem dubna, března, kdy se začalo vysílat. Frikolora začala ale až 2. září, což je dneska. No a já si samozřejmě takhle hezky pogratuluju, pochválím se, že to je 13 let, no a taky vás pozvu na ten zmiňovaný mejdan, který proběhne v klubu Na dráze 18. září. Toť tedy k informací o tom, jak dlouho už můžete poslouchat Frikoloru. A mě třeba zajímá, jak dlouho posloucháte Frikoloru, kdy jste na ní narazili, jestli vůbec posloucháte, protože jestli neposloucháte, tak to vlastně neslyšíte, to dává smysl. Ale klidně mi to napište, mě to zajímá, a co vás třeba na Frikoloře nejvíc baví, a nebo nebaví, to je samozřejmě taky důležitý. Dobrý ráno, už 13 let v éteru.

Očí. Psal se rok 1994 a vyšlo album, který mě tedy hodně ovlivnilo. Hard to Earn. No a pecka Coat of Streets. Kam, tak každý, kdo poslouchá Freakoloru, pravděpodobně tuší, kdo tedy v tomhletom čase ještě nebyl na světě, tak možná neví, ale mluvíme o gangstárech, samozřejmě Guru a Primo. To album bylo na tu dobu na mě prostě nějakým způsobem unikátní, i když už to bylo, jestli se nepletu, druhý album, ale stále ve mně rezonuje, takže si dáme tuhle tu pecku i dneska ve Freakoloře.

40 minut po 8 hodině posloucháte tedy pořad Frikolora. Já jsem to zmiňoval a budu to říkat dneska celý den, přece jenom ono se to neděje zas až tak často, že by byly tedy narozeniny v úvozovkách tohle pořadu. Já vždycky dávám jako k dobru takovou storku a dneska jsem jí dával taky, že tady, kde se vysílá ještě v době, kdy jsme začali vysílat, tady nebyl záchod prostě a Máťa říká, a kam jste chodili na záchod? Teď každý člověk potřebuje chodit na záchod. Chytrý kluk. Se vysvětlilo, že existují taky kadibudky, ale oni nám pak jako kopli ty všechny roury, co je potřeba, aby prostě ty záchody byly. Takže nejdřív internet, až pak tyhle ty potřeby, které tedy už Máťa ví, že musí dělat všichni. A taky se ptal hned, ale v zápětí, jo, chytrý kluk. A kam jste si chodili mejt ruce? No, to je totiž důležitý, přátelé, po záchodě, že? Ne, to je trošku oslý můstek, ale samozřejmě skok z vysílání, tedy 13-letýho, k tomu, jak to začínalo a jak Frikolora odstartovala, v podstatě v úvozovkách je stále stejná a stále stejná může být i muzika, jako tyhle House of Pain. A opět ten unikátní rok 1994, já se to jako lámalo podle mě 93, já mám ještě možná trošku radši než 94, ale i tohle album rozhodně stojí tedy za to a je mezi těma, který formovalo tu moji budoucí hudební kariéru. No tak si jí dáme celou tu pecku samozřejmě a mám pro vás další Cypress Hill. Bez těch by to nešlo.

No a my tady slavíme, dáváme si tady už po šestý na zdravíčko, Máťa kefírem, táta, tedy mošt s vodou, tak jak to má rád, maminka, ta si dává tedy ginger shot. A na zdravíčko na Frikoloru, přátelé, takováhle oslava. Nic lepšího bejt nemůže, tak doufám, že taky snídáte něco dobrýho nebo pijete a můžete si s náma v úvozovkách dát virtuální na zdravíčko tady na pořad Frikolora 13 let v éteru.

54 minut po 8 hodině. Pojďme se podívat na rubriku, kterou tady máme od začátku, a to rubrika Frikolora Infos. Já jsem taky koukal na internetovou poslechovost, to jsme kontrolovali už od začátku, asi pamatuju, že když se s Frikolorou přesně před těma 13 lety začínalo, tak tam třeba bylo 0 nebo 1 a teď vás je tam třeba 349. To je ale jenom pouhej zlomek toho, co tedy může obsáhnout Color Music Radio, ať už je to frekvence, samozřejmě Praha, Brno a Palava, Znojmo, Český Krumlov, Karlovy Vary, Liberec, Český Budějovice, nebo Jihlava a Plzeň, přátelé. No a samozřejmě taky vysílání přes DAB, anebo internety, trošku jinak než tam, kde se to dá kontrolovat.

0: No a tenhle podklad je taky pořád stejný. Celých 13 let jsme nezměnili podklad a pokud netušíte, tak tohle je věc, která se jmenuje nadživotní a na svědomí má samozřejmě Praga Union, Kato, a.k.a. Dev, a.k.a. Adam a samozřejmě pecka věnovaná mému a našemu kamarádovi DJ Alemu. To je pro ty, který netuší, co vlastně za podklad tady hraje právě při téhletý rubrice a pojďme se podívat na dnešní den, tak jak to děláme už od začátku, tedy věku, tedy od začátku o vysílání pořadu Frikolora. Dnes je 2. září a máme tedy středu. Tenkrát v roce 2013 to bylo ku podivu pondělí. No a dnes svátek, stejně jako tenkrát, slaví Adély. Počasí bude trošku teplejší než tenkrát, já si pamatuju, že bylo dost chladno, i když ono po ránu trošku chladnějc bude. 10 až 14 stupňů po ránu, v odpoledních maximech můžeme očekávat 20 až 26 stupňů. K večeru se ochladí a to na 14 až 18 a přes noc potom teploty klesnou k 11 až 14 stupňům. To jsou informace o počasí, víme komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. Pojďme se podívat, co nepodstatného nám teda dneska napsali ty internety. Přemítáte často o budoucnosti? Vědci zjistili, proč mozek tolik miluje cestování v čase. Většina lidí si čas od času, zejména před spaním, představuje vzrušující, ale i děsivé scénáře budoucnosti. Vědci se rozhodli zjistit, proč tak rádi trávíme hodiny fantazírováním a plánováním. Ukázalo se, že když si představujeme úspěšnou budoucnost či fantazírujeme o řešení nějakého problému, uvolňuje mozek dopamin, čímž nás odměňuje za toto kognitivní úsilí. Příslušné závěry vědců byly zveřejněny v časopise Psychological Review. Ekrem Der z Ruské univerzity v Bochumi v Německu a Sorbonské univerzity v Paříži podle Neuroscience News vytvořili teorii, která vysvětluje, proč lidé fantazírují o budoucnosti. Domnívá se, že mentální cestování v čase aktivuje systém odměny v mozku a posiluje tak toto lidské chování. Podle vědce lze jeho teorii ověřit pomocí funkční magnetické rezonance. Lidé, kteří ve svých myšlenkách častěji cestují do budoucnosti, by měli mít aktivnější systém odměny, tedy citlivější mezolimbický dopaminový systém. Myšlenky na budoucnost nejen pomáhají s jejím plánováním, ale prostřednictvím operantního učení se také mění v naučené chování. Jde o způsob formování chování založení na jeho důsledcích. Činnosti, které jsou odměňovány, se následně objevují častěji, zatímco činnosti, které jsou trestány, se objevují méně častěji. No tak to jsou informace o cestování v mysli. No a my pokračujeme dál. Další informaci, kterou tady pro vás mám, ta se týká, mám to tady někde. A moment. Jste nevděční, odvolávám dar bitcoinu, vzkázal Jiříkovský státu. Ano, přátelé, obžalovaný Tomáš Jiříkovský odvolal pro nevděk bitcoinový dar v hodnotě miliardy korun, který loni věnoval ministerstvu spravedlnosti. Úřad to oznámil v úterý tiskové zprávě a označil to za další právní riziko spojené s bitcoinovou kauzou. Zdrojem budoucích sporů mohou podle ministerstva být jak okolnosti přijetí daru, tak jeho následného prodeje v aukcích i uzavření dohod o narovnání s kupci. Informace o tom, že Jiříkovský vzal bitcoinový dar zpět, obdrželo ministerstvo letos 14. srpna. Občanský zákoník stanoví, že dárce může od darovací smlouvy odstoupit pro nevděk, pokud mu obdarovaný ublížil úmyslně nebo z hrubé nedbalosti, takže zjevně porušil dobré mravy. Byl-li dar a již odevzdán, má dárce právo požadovat vydání celého daru a není-li to možné, zaplacení jeho obvyklé ceny stojí v kodexu. Dárce může podle zákoníku odvolat dar pro nevděk do jednoho roku od dne, kdy mu obdarovaný ublížil. Pokud se dárce o této okolnosti dozví později, činí promlčenící doba rok od dne získání této vědomosti. Není to krásný, tahle ta situace s těma bitcoinama. No a poslední informace, kterou tady máme, ta se týká více kávy, méně tělesného tuku. Nová studie našla souvislost také s množstvím svalů a hormonů. Káva pro miliony lidí znamená především ranní dávku v kofeinu. Nový výzkum ale ukázal, že množství, které lidé běžně vypijí, souvisí s překvapivými rozdíly uvnitř jejich těla. týkají se množství tuku a svalů, metabolismu cukru, ale také pohlavních hormonů. A právě u nich vědci narazili na rozdíl mezi muži a ženami, který přetrval i po zohlednění životního stylu. Šále kávy po probuzení, další po příchodu do práce a možná ještě jeden po obědě. Pro řadu lidí jde o natolik samozřejmou činnost a součást ne, že nad ní téměř nepřemýšlejí. Vědci se přitom účinky jednoho z nejoblíbenějších nápojů světa zabývají desítky let. Nová finská studie se tentokrát podívala hlouběji než na obvyklou otázku, zda je káva zdravá nebo škodlivá. Výzkumníci z univerzity v Oulu zkoumali, jak pravidelná konzumace kávy souvisí se složením těla, metabolismem a pohlavními hormony. Analyzovali data 2264 mužů a žen ve věku 46 let z dlouhotrvajícího výzkumného projektu Northern Finland Bird Cohort 1966. Výsledky následně zveřejnil odborný časopis European Journal of Nutrition a ukázalo se, že lidé s vyšší obvyklou spotřebou kávy měli v průměru méně celkového i viscerálního tuku a zároveň více kosterní svalové hmoty. Zajímavé je, že rozdíly nebyly jednoduše patrné z BMI. Hodnoty indexu tělesného hmotnosti byly mezi jednotlivými skupinami podobné. Dva lidé se srovnatelným BMI tak mohli mít rozdílné zastoupení tuku a svalové hmoty. Ještě výraznější pozornost ale vzbudily výsledky týkající se hormonů. Kávu pij každý den miliony a bla. No a tady píšou tedy, podle něj vědce zaujalo zejména specifické hormonální profily, které nezmizely ani poté, co analýzy zahrnuly BMI a faktory životního stylu. Navíc se některé souvislosti významně lišily mezi muži a ženami. Složité téma. Takže tohle dělá kafe, Jiříkovský chce bitcoiny a co jsme to tady měli? Přemítání o budoucnosti, to nám pomáhá v rámci tedy odměn mozkových, přátelé. Pojďme zpátky k muzice, to je to nejdůležitější, co tady dneska servírujem, je 9:03. Dneska máme samozřejmě 13 let od začátku vysílání pořadu Frikolora. Maty nám už to tady teď vysvětluje. Za chvíli nám to řekne i do éteru, co si o tom myslí, ale ještě předtím reklamní blok a já jdu hledat tu aktuální novou muziku v rámci Frikotéky. Diskoška podle Frikyho už za chvíli tady na Koloru. Ta to tady nebyla od začátku, ta přišla až posléze, tak doufám, že jste si na ní zvykli jako já. Dobrý ráno.
1: MCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
2: Už vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovorů a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz jmnetworks.cz.
3: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
4: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
3: Nalaď si Fonotouch.
4: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
3: Fonotouch.
4: No tak to roztouch.
3: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
5: Color Music Radio.

kam až tohle může zajít, přátelé. Hooray Monday! A další tedy předělávka v rámci středeční frikotéky, diskotéky podle Friky. A vy sem píšete do studia, píšete gratulace v rámci tedy dnešního vysílání, tedy toho výročí, 13. výročí od začátku vysílání pořadu Frikolora. 2. září roku 2013 jsme se objevili v

čaj, nebo co se jim na Frikoloře líbí. My jdeme zpátky k muzice. Hurray Monday, Hip Hop Hurray, samozřejmě Naughty by Nature v remixu, takovýmhle tanečním remixu, klasická středeční party u nás na Koloru v rámci frikotéky, diskotéky podle Frikyho a předělávek, tedy těch starších a starých věcí do těch aktuálních nových zvuků a samozřejmě do té taneční muziky, protože tohle už je docela dost zrychlený, co si budeme povídat.

No a já vždycky se pokusím třeba přidat nějakou příhodu v rámci toho, jak je to s posluchačem. A teď zdravím Michala, a to konkrétně do Mělníka. A s tím jsme se potkali, když jsme začali jezdit, myslím, do porodnice se Zuzalkou. Tak jsme byli v restauraci a tam seděli takový tři týpci pokérovaný a furt čuměli. Jsem říkal, co jsme jim udělali, to bude nějaký problém. A pak, když odcházeli, tak myslím, že se mnou Michal zastavil a říká, nejseš ty friky z Frikolory. A já říkám, jo. A od té doby jsme kamarádi, zdravím Michala, samozřejmě zdravím jeho barbershop do Mělníka. A ten píše, tak kamaráde, přeji krásný výročí a doufám, že minimálně dalších 13 let nám budeš dělat ty rána lepší a originální jako doposud. Díky za to, ať se daří, PS, až bude víc času a budeš mít potur z činasky, tak se musíme taky potkat. Měj se, peace. Tak jo, Michale, dobrý ráno, díky za krásnou zprávu a mě se vybavila tahle vzpomínka. Tak doufám, že to máš podobně, tedy s tou vzpomínkou, že to nebylo nějak jinak. Ono samozřejmě se to může postupem času trošku zkreslovat. Monkey Barber, jsem si nemohl chvíli vzpomenout.

Další novinka, Hip Wonderland, a čeká nás třeba pecka s názvem Moving On Up, tu má na svědomí Stephenem. Posloucháte Frikotéku, diskotéku podle Frikyho, pravidelně ve středu po 9. hodině tady u nás na Koloru, už nějaký ten pátek, tak i dneska. 2.

No a mně přišla krásná zpráva i od Zuzalky, ta psala, když byli nakoupit snídani, tedy v rámci vysílání, tak já samozřejmě jsem šťastný, že i rodina moje tedy to nějakým způsobem oceňuje. Co se týče rodiny, tak tady bych chtěl pozdravit svýho tátu, ten už mi dneska dvakrát volal, říkal, že to teď parádně hraje, táta je asi pravidelně tedy ten nejstarší posluchač, co se týče tedy Frikolory, už mu je přes 80, tedy konkrétně 80, ale už tedy plus pár měsíců. Takže zdravíme do Horního Slavkova. Já tady mám třeba další ještě zprávu, krom tedy od táty. Píše taky další člověk, který je už teď, dá se říct, relativně úzce spojen s rádiem, a to Havelkin. Píše tak: velká gratulace, jsem rád, že jsem tvůj pořad a potažmo pak celé rádio před x lety objevil. Doufám, že někdy zahraješ i v Praze zas. Tak já taky doufám, že zas někdy zahraju v Praze, třeba s Činaskama, a to konkrétně tedy 15. září uzavíráme celou tu šílenou tour, kterou jsme spolu jeli. No a Havelkina bych dodal nějakou tu příhodu. Tak ten teď, jestli se nepletu, připojuje v sobotu taky Martina Svátka, takže se stal takovým členem našeho rádia v podstatě. Takže big up, díky ti za to, a samozřejmě jsem moc rád, že se bavíš při poslechu Color Music Rádia. Je to 13 let, dneska přesně 13 let od toho, co začala Frikolora tady u nás na Coloru vysílat, a jedeme si stále v tom šíleném rytmu. Akorát jsme občas změnili nějakou tu strategii hudební a hudební žánr, jako třeba ve středu v rámci Frikotéky. Dobrý ráno a díky, že posloucháte, díky, že tu jste, a díky, že píšete. Klidně mi napište nějakou příhodu s Frikolorou, s Color Music Rádiem, nebo jak dlouho posloucháte.

další zprávu, tentokrát od mýho dlouholetýho kamaráda. Já nevím, jestli mám nějakýho kamaráda díl než Jarošíka. Fandono, paráda, ten progres. Mám podezření, že do pár let to poběží v Čengliši. Tančíme Big Up, ano.

poslali tuhle toho vysílání, tedy 13 let, dnes přesně 13 let od prvního vysílání pořadu Frikolora v éteru Color Music Rádia, než parádní poslechovostí. 412 se vás objevilo na play.cz, což je teď v rámci poslední doby naprostej unikát, ono to je těma prázdninama, ale je to krásný sledovat, že tam furt jste a že jste se k nám po prázdninách vrátili, tak doufám, že ten návrat byl aspoň tak veselý jako tahle písnička Remix Wendel a samozřejmě tedy tady na Color Music Rádiu Frikotéka. A jestli se nepletu, Arrested Development v tomhle tanečním remixu tady u nás.

No a je zajímavý, ježiš, jsem tady zařval, jsem to měl zvedlý pro Máťu, tak je zajímavý, jak i to má dosah, tedy tohle rádio, tak já zdravím Mirka Jelínku, tak tady z Horního Slavku a píše kamaráde, přeji dalších 13 let rádia a hraj paří tu i koně, zdraví Jelen, tak nějakou dobu jsme se neviděli, ale samozřejmě já přesně vím, o koho jde a chtěl bych vidět pařit koně. Další novinka, Overdrive, DJ Michel, posloucháte Frikotéku, diskotéku podle Frikyho výroční, protože máme 13 let, přesně 13 let od tedy začátku vysílání pořadu Frikolora. Bylo to v roce 2013, to se dá jednoduše spočítat, a bylo to 2. září, což je dnes. No a my pokračujeme v krasojízdě a děkuju za všechny ty zprávy, které sem chodí, a taky za tu poslechovost, která je evidentně dnes nadstandardní, a to mě těší. Dobrý ráno, sorry za to, že jsem zařval.

No a přátelé, mám napříč republikou, teď nedávno, když jsme vyráželi na tour s činaskama, tak jsem potkal Veňu Venska a to na benzínce a ten píše všechno nejlepší k 13 letům, tak on hodně času stráví v autě, takže tam to rádio asi se hodí a samozřejmě jsem tě moc rád věděl a díky, že posloucháš, to mě těší, kolego. Naposledy jsme spolu hráli, jestli si dobře pamatuju, vinylovej set na Beats for Love.

Je parádní mít kamarády, jeden z nich je rozhodně Martin Svátek, a nejen kamarád, ale také kolega, ten píše: Boj, taky moc gratuluju, ty slavíš, aby jsme zaspali. No jo, tak to se stává, ale nezaspal si vysílání, ještě máš 22 minut do té předávačky, slavný, legendární předávačky Frikolory a Holiday Edition. Tu teda neděláme 13 let, ale už to nějaký pátek je a samozřejmě Martin už je tedy dlouhodobě nedílnou součástí Color Music Rádia a my jsme za to moc rádi. Určitě to bude víc než 10 let, ale to nám poví Martin sám už za chvíli. Dobré ráno.

rámci dnešní oslavy 13 let vysílání pořadu Frikolora. Další zprávy píše třeba Jakub Kolář, ten taky pravidelně poslouchá. Frikolora je boží, všechno nejlepší. No a napsal nám taky třeba Martin Veselý. Gratulace Friky, seš borec, nedokážu si představit ráno bez tebe. To je hezké.

Dne vysílání je tedy 13 let od prvního vysílacího dne pořadu Friklora. Čtu vaše zprávy a jeden z pravidelných posluchačů je také Květák Jelly. Ahoj Friky, rovněž se připojuji k gratulaci, všechno nejlepší ke 13. narozeninám Frikolory, ať ti to tak pořádně pěkně šlape jako doposud. Poslouchám pravidelně Frikoloru téměř od začátku a dopoledne všedního dne si bez níž nedokážu představit. Dokonce, když ji zrovna nemůžu poslouchat, pořídím si pomocí jedné šikovné aplikace záznam a doposlechnu zpětně, jakmile mám čas. Do budoucna přeji Frikoloře mnoho dalších úspěšných let a další tunu pěkně šlapavých dílů. Hezky to napsal ten kluk, děkuji. Záznamy, jo? Ty kulišáku!

slavnostní vysílání v úvozovkách, tedy 13 let od prvního vysílacího dne pořadu Freeklora. 2. září 2013 jsme se objevili v éteru a od té doby jsme tady s váma. Vy píšete v podstatě samý pozitivní zprávy, že je teda dobrý, tak to mě samozřejmě těší. No a já vás pozvu ještě jednou na narozky pořadu Freeklora. Ty pravidelně děláme v Brně na dráze, bude tomu taky letos, a to 18. září klub na dráze Freeklora, tedy 13. narozeniny tohodle pořadu, a my se tam společně opět uvidíme. Já pro vás tedy mám přichystaný stejně jako vždycky

tak by nám mohlo vyjít i počasí. Museli jsme to trošku posunout, a to v rámci právě turné, který probíhá společně s Čínaskama, s kterým objíždím celou republiku, a musím říct, že to je výtečný. Pokud jste byli, tak mi klidně taky můžete dát vidět, jak vás to bavilo. No a uzavřeme to tedy posledníma zastávkama. Tenhle víkend nás čeká Příbram, anebo jestli se nepletu, Český Krumlov.

A já tady mám další krásnou zprávu, tentokrát od Ondry, ten píše: mám ještě někteří z nás 15 let do důchodu, takže musíš ještě 15 let vysílat, především středeční a páteční nářezy. Píšu až teď, protože nemůžu moc psát, protože mi nasychá barva. Přejeme vše nejlepší za tým malý.

0: No a mně sem do studia chodí další a další zprávy, třeba Jirka Placer píše, ten dokonce byl, teď se podívat, co to bylo, v Třeboni, na tedy akci Jirka Placer dokonce dojel i, jestli se nepletu, do Brna, ale byl na různých akcích, je to pravidelný posluchač, takže zdravíme Jirku, ale píše vás víc, tak já to už asi všechno nestínu přečíst. Luděk píše, všechno nejde k výročí a hodně dalších beatů, ano, přátelé, anebo třeba Honza, všechno nejlepší k výročí Prima a Veru skladu už poslouchám poctivě 13 let a vzpomínáme, když si měl v repertoáru většinou jenom gangsta rap. Ano, přátelé, to se dělo na začátku, i když nejdřív to byl takový gangsta rap a pak k tomu přišel třeba ghetto funk, ten pak nějak utek mi a teď prostě to může vypadat i tak, jak to vypadalo teď. Jakože diskotéka, frikotéka, pojďme se podívat na dnešní den. Všichni, co poslouchají už od rána, ví, že dneska je 2. září, protože to je důležitý termín. Totiž 2. září roku 2013 jsme začali vysílat. Bylo to pondělí a je to 13 let. Dneska je středa, přátelé, nepléci. Taktéž je 2. září a stejně jako tehdy, i dnes Adély slaví jmeniny. No a já mám pro vás informaci, že i tehdy počasí bylo a počasí bude i dnes. Můžeme být v klidu, počasí bude. No a dnes by mělo být převážně jasno nebo polojasno, jen ojediněle by mohly být nějaký dešťový přehánky. Ranní teploty 10 až 14 stupňů. V odpoledních maximech můžeme očekávat 20 až 26 stupňů. K večeru se ochladí a to na 13 až 18 a přes noc 11 až 14 stupňů. To jsou informace o počasí, víme komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. Pojďme se teď podívat, co nepodstatného nám napsaly internety. Přemítáme často o budoucnosti, nebo přemítáte, tak vězte, že vědci zjistili, proč mozek tolik miluje cestování v čase. Většina lidí si čas od času, zejména před spaním, představuje vzrušující, ale i děsivé scénáře budoucnosti. Vědci se rozhodli zjistit, proč tak rádi trávíme hodiny fantazírováním a plánováním. Ukázalo se, že když si představujeme úspěšnou budoucnost, či fantazírujeme o řešení nějakého problému, uvolňuje mozek dopamin, čímž nás odměňuje za toto kognitivní úsilí. Příslušné závěry vědců byly zveřejněny v časopise Psychological Review. Ekrem Der z Ruhrské univerzity v Bochumi, složitá to věta, v Německu a Sorbonské univerzity v Paříži podle Neuroscience News vytvořil teorii, která vysvětluje, proč lidé fantazírují u budoucnosti. Domnívá se, že mentální cestování v čase aktivuje systém odměny v mozku a posiluje takto to lidské chování. Podle vědce lze jeho teorii ověřit pomocí funkční magnetické rezonance. Lidé, kteří ve svých myšlenkách častěji cestují do budoucnosti, by měli mít reaktivnější systém odměny, tedy citlivější mezolimbický dopaminový systém. No a my jdeme dál. Další informaci, kterou tady pro vás mám, tak ta se týká, přátelé, jste nevděční. Odvolávám dar bitcoinu, vzkázal Jiříkovský státu. Tohle je nejlepší kauza poslední doby. Už když ty bitcoiny jako ten stát dostal, jak jsem si říkal, tohle snad nemůže být skutečný. A ono to graduje, nejen, že tedy jsou tady útěkají po střechách a samozřejmě soudy ohledně toho, kdo jaký bitcoiny převzal, odkud je vzal, kdo na to dohlížel, kdo to... Tak teď obžalovaný Tomáš Říkovský odvolal pro nevděk bitcoinový dar v hodnotě miliardy korun, který loni věnoval ministerstvu spravedlnosti. Úřad to oznámil v úterý tiskové zprávě a označil to za další právní riziko spojené s bitcoinovou kauzou. Zdrojem budoucích sporů mohou podle ministerstva být jak okolnosti přijetí daru, tak jeho následného prodeje v aukcích a i uzavření dohod o narovnání s kupci. Informace o tom, že Jiříkovský vzal bitcoinový dar zpět, obdrželo ministerstvo letos 14. srpna. Občanský zákoník stanoví, že dárce může od darovací smlouvy odstoupit pro nevděk, pokud mu obdarovaný ublížil úmyslně nebo z hrubé nedbalosti, takže zjevně porušil dobré mravy. Byl-li dar již odevzdán, má dárce právo požadovat vydání celého daru a není-li to možné, zaplacení jeho obvyklé ceny stojí v kodexu. to je tohle jakoby, to je podle mě kauzička, která stojí za to. A poslední, více kávy, méně tělesného tuku. Nová studie našla souvislost také s množstvím svalů a hormonů. Káva pro miliony lidí znamená především ranní dávku kofeinu. Nový výzkum ale ukázal, že množství, které lidé běžně vypijí, souvisí s překvapivými rozdíly uvnitř jejich těla. Týkají se třeba množství tuku a svalů, metabolismu, cukru, ale také pohlavních hormonů. A právě u nich vědci narazili na rozdíl mezi muži a ženami, který přetrval i po zohlednění životního stylu. Šále kávy pro po probuzení, další po příchodu do práce a možná ještě jeden po obědě. Pro řadu lidí jde o natolik samozřejmou součást dne, že nad ní téměř nepřemýšlejí. Vědci se přitom účinky jednoho z nejoblíbenějších nápojů světa zabývají desítky let. A výzkumníci z univerzity v Oulu zkoumali, jak tedy pravidelná konzumace kávy souvisí se složením těla, metabolismu a pohlavních hormonů. Ukázalo se, že lidé s vyšší obvyklou spotřebou kávy měli v průměru méně celkového i viscerálního tuku. No a další stopy se našly v krvi. U mužů byla vyšší konzumace kávy spojena s příznivějším profilem glukózy a inzulinu. Vědci zároveň zjistili, že vyšší koncentrace celkového, tedy biologicky dostupného testosteronu a také vyšší hladiny SHBG, tedy globulinu vázajícího pohlavní hormony. Káva a jiříkovský jsou neuvěřitelný, přátelé, a můžeme ještě dodat, že tedy samozřejmě pojďme si zacestovat v čase. Já teďkon tedy zpátky, protože jsem dnes celý den omílal do kolečka, jak je to tedy s Frikolorou a jejími tedy 13 lety, až jsem úplně zapomněl na parťáky, takže zítra si tedy dáme místo dneška tedy informace od Madfinger Games, těm samozřejmě já děkuju a omlouvám se, ale v rámci toho zápalu... Jsem zapomněl nejen tedy sdělit ty informace, ale taky třeba dát jingle. Ano, přátelé, parťákem pořadu Frikolora není nikdo jiný než Madfinger Games, tvůrci her, co baví celý svět. Taky tady máme parťáky technologický, ano, s technologiemi tady ve studiu pomáhá firma Prodance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. V neposlední řadě je potřeba poděkovat novýmu parťákovi, a to firmě Maskot, která ví, jak to správně zabalit a odfiltrovat, protože Maskoti jsou noví parťáci. A já chci poděkovat i firmě Grow Shop, přátelé, protože se mnou byli v podstatě celých 13 let, jo, teď to minulý měsíc skončilo, ale Grow Shop tady byl od začátku mi věřil, od začátku supportoval a do chvíle, než to v uvozovkách předali tedy někam jinam, tak tady se mnou byli, takže i Grow Shopu děkuju a děkuju vám, posluchačům Color Music Rádia, za to, že jste se mnou, protože bez vás by to rozhodně možný nebylo. Tak díky moc za dnešní vysílání, ale za všechny předchozí i budoucí vysílání. No a pojďme zavolat Martinu Svátkovi, ten tedy říkal, že zaspal, tak doufám, že to všechno dohnal a už je připravený, protože časomíra ukazuje 9:50, to znamená jediný, za chvíli nás čeká Holiday Edition. Dobrý ráno.
1: Dobrý ráno, zdravím.
0: Hele, kolik vypiješ kafe?
1: Hele, já jsem to hrozně omezil, byl jsem docela dost, ale nějak jsem to omezil, takže piju třeba jedno kafe týdně.
0: Tak to je asi tak jako já.
1: No.
0: Nejsme moc, a to nebudeme hubený a ani nám to nebude vázat pohlavní hormony.
1: Aha, no vidíš.
0: No.
1: Nějak jsem to omezil, nějak to přišlo samo.
0: Hele, já se můžu potrhat nad těma bitcoinama, teda musím říct.
1: Hele, ale oni už to používali, ty bitcoiny, jako... On to sice odvolal teďka, jakože jsou nevděční, ale oni už to nějak používali, když to byly jako asi dost špinavý prachy, tak... Jako vláda to prý používala.
0: Nějak se to snažili prodat, pak to zase museli nějak kupovat zpátky, teď... No mně to přijde jakože mega vtipný, i když je to vlastně jako... vlastně dost velký průser. No tak od toho ještě odskočíme k té poslední zprávě. Přemýšlíš nad budoucností, Martine?
1: Ale já nějak ne.
0: Nefantazíruješ, jo?
1: Ne.
0: Já fantasmagořím.
1: Jo? Máš ještě nějaký DJský sny třeba?
0: No tak asi jo, tak jako kdyby jsem neměl, tak jsem loni nešel na mistrovství světa, ne?
1: kdyby si chtěl zahrát na Ibize nebo něco?
0: Tak Ibiza mě zrovna vůbec neláká, ale samozřejmě ne, Ibiza není úplně, jakože, jako já pojedu tam, kde mě zaplatí, i klidně na Ibizu, ale jakože bych měl, jakože musím hrát na Ibize, tak to tam nemám. Spíš ty soutěži, tak jako, já jsem si zahrál na hodně kontinentech, tak to mě jako bavilo, hodně mě teda bavilo třeba loňský to expo v Japonsku a takovýhle věci. Samozřejmě bych rád jel na Ibizu, ale není to tak, že bych to měl v nějakém jako wishlistu, no.
1: No jasně, to mi tak napadlo, no.
0: Hele, a když jsme u toho, nechceš si se mnou zahrát v Brně na Narozkách Frikolory?
1: To je nějakýho 18.
0: vej? No.
1: No, tak to by se musel domluvit.
0: No tak my se domluvíme jinde než v Eteru Color Music Radio. Co ty na to?
1: No jasně, asi... Jako teoreticky by to mohlo být, ale...
0: Ale prakticky to asi neproběhne.
1: Ne, prakticky záleží na paní, jestli mi pohlídá bambulu, víš.
0: OK, tak to začneme řešit potom. Ještě nám řekni, jaká písnička dnes tedy po tedy tom 13. výročním vysílání pořadu Frikolora odstartuje Holiday Edition?
1: A dneska Holiday Pops, ale dneska hodně taneční začátek. Já zahraju tu Unlimited.
0: Aha.
1: Ale zahrál jeden DMC remix, oni jak udělali to No Limit, tak vyšel takový superový DMC remix. Není to úplně popový, no, ale začátek, myslím, dobrý odpych.
0: No tak jako už jenom ta hláška a vlastně celá ta pecka byla jako legendární a myslím, že se do popu zařadila. A tenhle ten remix mě teda zajímá, hlavně díky tomu, že to je DMC. Tak jo, to byla pozvánka na Holiday Edition, no a samozřejmě se rozloučení s dnešním tedy vysíláním, tedy dnes výročním, 13 let od začátku pořadu Frikolora. Já to opakoval a budu to opakovat ještě teďko nejednou, protože to pro mě je důležitý, přátelé, ale zítra už vás zase nechám být a budeme v těch standardních stopách a šlépích pořadu tak, jak jste zvyklí. Já vám děkuju za pozornost, díky za to, že jste dneska psali, že jste se mnou komunikovali, protože mi to dělá velkou radost. I ta poslechovost byla nádherná, takže díky moc, přátelé, díky celému týmu Color Music Radio, včetně Martina Svátka a samozřejmě taky našemu tedy majiteli, šéfovi, řediteli, technikovi, v podstatě všemu v jedné osobě, Mirkovi Píchovi. Díky za to, že můžu být součástí. Mějte krásný den a naslyšenou zítra. Čau!

0: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Rádiu. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sobě.
1: Oh, Mixdown sind to muzikálische Spezialitäten, ja?
0: Ja.
1: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiocolor.cz.
2: Sax Appeal. To nejlepší ze saxofonové hudby s Vláďou Drtinou na Rádiu Color. Každou neděli odpoledne mezi 15. a 16.

moji milí, zdravím vás. No tak asi těch 13-14 minut po desátý. Slavnostní vysílání Frikolory máme za sebou. Ještě jednou velká gratulace, já jsem Friky mu psal, ale do éteru, když jsme spolu mluvili, tak jsme to celý zamluvili, tu moji gratulaci. Já se hodně soustředil na ten telefon, aby mi to zase neruplo. No a tedy na úvod dnešního Holiday Pops. Tato ukázka, která se jmenuje No Limits, nebo No Limit, No Limits se jmenuje celý album. Jinak tohle je DMC Remix. A nějak se mi to tady blbě spustilo, to teda. A to je další ukázka. Ještě chvilku takováhle blázně, takový bláznivý sound. Ale na tady ten remix jsem teda sehnal nedávno. Mám z něj docela radost, ten DMC Remix. I Got You. Jinak James Brown a samozřejmě Dakini. Teď trošku nadupanější Holiday Pops. Občas se to ale hrálo. Ten remix, krásný poslech.

rozhodně nemusím představit tuhle věc, to je jasný. Ten single edit. So Prodigy, samozřejmě No Good, Start the Dance. A vzpomínáte si třeba na tuhle věc?

tohle je druhý single z alba Serenity. Tohle jsou Culture Beat. Got to get it po velkém úspěchu Mr. Vain. Tohle taky docela jelo. Tohle je singlovej edit. Schválně, jestli si vzpomenete třeba i na tuhle věc.

a na chvilku jsme spadnou tady do těch diskofiláren. Ale i Fun Factory dobili třeba Ameriku, když ne, tady s těma tanečníma věcma. To byly takový začátky jejich Fun Factory, jinak Close to You.

Eurodanceový tlak uzavřel. Tady jedna věc, tu jsem ještě asi v Holiday nehrál. Tady ta věc měla velký úspěchy. Já myslím, že budete hned vědět. Ještě chvilku. No a je to tam.

málo kdy se v Holiday Edition objeví Spice Girls. Tohle to je z jejich druhého alba. Nevím, jak mě to napadlo vůbec, tato ukázka. Stop. Spice World, co to myslím jmenovat celá ta deska. A největší ty největší vejšky a asi nejlepší z těch zpěvaček tam je asi Mel C, bych řekl. Tak jsem si vzpomněl. To je jasný, to známe asi všichni, tenhle ten velký hit v Evropě.

Tak tahle grupa měla zase úspěch v Americe, top ten hit. No takhle to je pryč. No Summer Girls, ty teda taky. No asi nejslavnější track tady, tady toho skupení. No já jsem si vzpomněl na další věc, takovou hodně znamenou.

No tak Smash Mouth, samozřejmě známý ze Shreka, tato ukázka. No rozhodně je pěkná věc, All Star, Smash Mouth. No vzpomínáte i na tuhle ukázku. To je tady další ženský, nebo teď ženský vokál, Meredith Brooks. Tak to v Holiday je taky těžká premiéra, věc, která se jmenuje Bitch.

Velký úspěch pro tuto zpěvačku. Asi si bavu jednohitová senzace. No ale Meredith Brooks, tady ten tlak. Rozhodně známá záležitost, která se jmenuje Bitch. No ta závěrečná věc v první vysílací hodině, tak já myslím, že se bude hodit k Meredith docela v pohodě. Lenny, tato věc alba, který se jmenuje Five. Jinak ukázka, která je jasná, Fly Away. No ale nikam neodlítám. Za chvilku pozvánkovej break a pak další muzika v rámci Holiday Edition a tady speciálu Holiday Pops. Moc zdravím.

0: Music Radio.
1: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zablingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sobě.
2: Oh, Mixdown sind to muzikálische Spezialitäten, ja?
3: Ja.
2: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiocolor.cz.
4: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
5: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
6: Bohempia. Kdo chce udělat něco dobrého pro své nohy a zdraví, těm doporučuje jejich barefootové tenisky.
7: Bohempia.
6: První česká módní značka s vegan certifikací a sneakers s důrazem na udržitelnost a ekologii, vyrobené v Evropě a z konopí. Na výběr je hromada stylových modelů a barevných kombinací. Koukněte na bohempia.com a nebo rovnou navštivte showroom v pražském Karlíně, Sokolovská 76. Bohempia.
7: Bohempia. Partner pořadu Jam Music Reggae Station a Polední menu.
8: Ciao, peoples. Tady Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. A moja radio show.
9: The Ride by Chuck Diesel.
8: Posloke radio. Kazdi, utari, a strtek, strtek, chetwertek, chetwertek. Every Tuesday and Thursday. Od spiži do šesti na Color Music Radio.
10: Come check me out and hop in for The Ride here on Color Music Radio.
11: To je jízda s Chuckem Dieslem u nás na Color Music Radio.
12: Let's party, let's party.

To je sama věc, jinak Radovan, posluchač se mě ptá, jaký mám já výročí holiday. Já si tím nejsem právě vůbec jistý, teď jsem mu to psal. Buď to teďka bude 11 let v prosinci, anebo to bude 12. Ale možná to je jenom 11 let, i když 11 je taky krásný. Krásná věc, já to zkusím zjistit od mýho kamaráda. Ten má velkou paměť. No, každopádně druhá vysílací hodina Holiday Edition pokračuje, nebo začala tady. Tohle je tady CJ Lewis. Tohle je zase popina z Ameriky. Tam měla úspěch tato ukázka. I'm the one you need. 90-ková věc a úspěšná pro Jody Watley. Moji milí, přeju krásný poslední.

Nádherná věc, co říkáte? I'm the one you need, tohle je Jody Watley. Něco podobného. Ještě jedna věc z Ameriky, taky tam byli úspěšní. Rhythm Syndicate. Tohle je jejich druhý single z jejich debutu. Tato věc, která se jmenuje Hey Donna. Skvělá věc.

také tady třeba Robbie Williams v tomhle tracku zpíval. Take That, to je jejich debutový single, cover. Tohle je z jejich debutovýho alba Take

tak říkal jsem si, že by se si Robího mohli pustit. To je takový uklidnění, no regrets. Už jsem hodně dlouho neslyšel tuto ukázku. Teď nevím, jestli je to taky z toho Millennium, z toho alba.

I z mýho dětství, docela jsem poslouchal tuhle ukázku. Tak tohle je James Ingram, Michael McDonald. Tohle ta stařička záležitost. No, skvělou atmosféru má tahle věc. Jamo Peter.

hodně podobný hlasy mají tyhle ty dva boys. No tak James Ingram a Michael McDonald. Skvělá záležitost. No a jsem si vzpomněl,

New Attitude. Tohle stará záležitost, už podle zvuku samozřejmě. Tohle je skvělá soulová zpěvačka, která se jmenuje Patti LaBelle. Patti LaBelle, samozřejmě Bluebells, myslím, že se jmenovali. Ty nahráli taky tu velkou věc Lady Marmalade. Marmalade. No, tohle je jedna z jejich solových věcí. Tahle ta novinka, která se jmenuje New Attitude. No, jinak skvělá Patti LaBelle.

současně mi teda psal, že dost lidí taky nebaví Michael Bolton. No tak někoho baví, někoho ne, ale možná, že to tam bude takových... To bylo jako třeba u El Jero, tam to bylo taky, buď jo, anebo ne, nebylo nic mezi tím. No ale mě Michael Bolton bavil už od How Can I Supposed to Live Without You, skvělá balada. No a když vydal tuto skvělou desku Time, Love and Tenderness, tu jsem měl na kazetě tenkrát. Tam byl taky mimochodem duet i s Patti LaBelle, kterou jsme slyšeli před chvilkou. Michael Bolton se hodně specializoval na covery. Helejte, já jsem si říkal, jestli dneska to zahraju nebo nezahraju, ale nakonec jsem si řekl, že vám ten cover od Michaela Boltona ještě zahraju. Protože za tuhle věc dostal Grammy a je to teda dobře, hodně dobře zaspívaný. A spustilo se mi to, to jsem moc rád, tak. No, aspoň vidíte, že to je živě, nebo slyšíte. George on my mind, původně samozřejmě Ray Charles. A takhle si to vzal do parády Michael Bolton. No tak Radované, díky za tuto inspiraci, to už jsem dlouho neslyšel. A to je cover jako kráva, to se teda povedlo, aspoň z mýho poslechu. George on my mind, tady je ještě jednou tedy Michael Bolton.

jsem si, jestli si dobře vybavuju, tak je to i klavírista. Jinak je zpěvák Curtis Tigers. Velká věc pro něj, I Wonder Why. A na závěr takovou jednu houpačku si můžeme dát, takovou houpovou věc. Za chvilku Lukáš Kolíbal, to je jasný. A tohle jsou UB40. Taky jedna z jejich úspěchů.

Kolíbal nehraje, UB Popy, jak říká. Já jsem na něj vyrůstal. Jak se jmenuje ten zpěvák? Ellie Campbell. Ten pak dělal nějaký i solový věci, měl v Anglii docela úspěchy. No tohle je začátek 90. let. Tak, moji milí, to je vše. Lukáš Kolíbal už je nastartovaný, za chvilku je tady jenom pro vás. Mějte se krásně a my se slyšíme, mějte se hezky a zatím čus.

Sax Appeal. To nejlepší ze saxofonové hudby s Vláďou Drtinou na Rádiu Color. Každou neděli odpoledne mezi 15. a 16. hodinou.

0: každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Rádiu. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sebe.
1: Oh, Mixdown sind muzikálische Spezialitäten, ja?
0: Ja.
1: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiokolor.cz.
2: Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Kool and the Gang?
3: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
4: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
2: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
4: Přijedete zcela určitě do Zlína.
2: Co hrála rádie, když se ještě dala poslouchat?
5: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
2: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v sobotu v 16.
5: Se Zuzanou Maxa.
2: Single Story.
6: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotač.
7: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
6: Nalaď si Fonotač.
7: Hosty vinylový DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotač?
6: Fonotač.
7: No tak to roztoč.
6: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
8: Color Music Radio.
1: Bylo 12 hodin. Color Music Radio.

Color Music Radio. Color Music Radio.

0: M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou fólií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
1: Ciao, peoples. Tady Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. A moja radio show, The Ride. Posloke radio. Kazdi, utari, a strtek, strtek. Every Tuesday and Thursday. Od spiži do šesti na Color Music Radio. Come check me out and hop in for The Ride. Here on Color Music Radio, baby.
2: To je jízda s Chuckem Dieselem u nás na Color Music Radio.
3: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
4: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
3: Nalaď si Fonotouch.
4: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
3: Fonotouch.
4: No tak to roztouch.
3: Uvádí Record Shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
5: Color Music Radio.
6: Byla jedna hodina. Color Music Radio.
7: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin. No a v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio, hudba všech barev.

0: krásný jméno.
1: Oh, man, break it up.

Dámy a pánové, srdečně vás zdraví od mikrofonu Lukáš Kolíbal. Dnes výjimečně v trošku jiném čase, než jste obvykle zvyklí. Každopádně tady je čerstvé polední menu, které tak jako symbolicky zahájil DJ Food svojí instrumentálkou k jídlu a samozřejmě k poslechu na Color Music Radio. Vás srdečně zdravím a jsem moc rád, že tady s vámi dnes můžu být. A užijeme si následující hodinku s hudbou v mé selekci. Toto je G-Love and the Special Sauce. Takže zase nějaký special sauce k jídlu, a? Tak dobrou chuť a příjemný poslech a tradičně volume doprava a polední menu je tady. Aha.

Special Sauce. Posloucháte Color Music Radio, poslední jmeny. A následovat bude Michael Franti a jeho kapela Spearhead. Dnes na mě vyskočil jeho post na Instagramu s takovým osobním sdílením, že mu to trvalo asi 15 let, než nahrál po stovkách songů, který napsal konečně velký hit, a že by rád tím inspiroval všechny ostatní tvůrce, aby rozhodně jak to říct, aby neustávali ve své tvorbě, protože nikdy nevíte, kdy zrovna napíšete ten hit, který se opravdu chytne, a abyste zůstali kreativní v proudu. Tak ať to příjemně proudí v dnešním odpolední. My si dáme odspírat moji oblíbenou jménem Lifted Up. Respektive Keep Me Lifted, samba Super Highway.

Jo, to byla Little Sims. A teď už z nový desky Cleo Soul, která vyšla na konci srpna. Premiérově na Koloru asi právě teď a tady. Speciálně taky pro našeho specialistu Martina Svátka. A vás všichni ostatní, kdo máte rádi Cleo Soul. Nový album, myslím, že je její pátý studiový, se jmenuje Gentle Woman.

Force of Love, síla lásky, který zpívala teďka Cleo Soul z nového alba Gentle Woman. By the way, na téma lásky budeme pokračovat. Novou desku taky totiž vydal taky October London, který je chráněncem Snoop Dogga. To znamená, že vydává na slavný značce Death Row. Tenhle song se jmenuje My Favorite Song a to celý nový album Love Me For Me.

Tak, toliko to October London na Color Music Radio. Posloucháte premiérově ve středu. To znamená 2. září. To minulý menu jsem nakonec ani nereprízoval, přišlo mi takový melancholický, jak jsem vnímal úplně ten poslední srpnovej den, ne? A 1. září naše dcera šla poprvé do školy a byl jsem z toho takový melancho. A radši bych posílal, že jo, pozitiv, optimistik, nicméně koukám, že všechny emoce jsou toho součástí, tak sdílím a přeju, ať jsme všichni co nejvíce v klidu a pohodě i v tom novém školním roce. Toto už je Tish Hyman, psáno Tish Hyman a z jejího alba Dedicated To, který vyšlo už před 10 lety a objevil jsem ho díky sociálním sítím až teprve teďka. A je tam tahle ta silná věc jménem Subway Art.

Tish Hyman, věc jménem Subway Art, neboli umění metra. Myslím, že to není úplně o graffiti, ale o těch chvílích, které zažíváme společně v metru, kdy jsme společně, ale nikdo se na sebe nekouká, neusmívá. Každý se v tom svém vlastním světě. Aspoň takhle si to představuju já. A jak je hezký, když se na někoho usmějete, ne? Tak posílám úsměv skrze éter Color Music Radia a teď navazuju na úterní noční reggae speciál. Kde jsme si zahráli ukázky z nový desky od jamajského zpěváka, který se říká Diany. Tohle to je jeho debutový album jménem Live Life and Prosper. Žijte život a prosperujte. A hned úvodní song je nádherný z mýho pohledu hit po naší cestě. Journey. Diany právě teď na Koloru.

S cílem přátelství Gentleman, a.k.a. vlastně jménem Otto Tillmann z Kolína nad Rýnem, jedna z největších hvězd evropské reggae scény, který v roce 2002 vydal zásadní album Journey to Jah, vydal teď minulý týden v pátek nový album Gratitude, tohle to byl single Friends, v kterém hostoval Kolibac, velký reggae hitmaker z Bermud. Takže trošku Karibiku i v dnešním menu, nejenom v úterní noci, reprízu se střih z toho úterního večera si můžete dát v neděli od 22. anebo na mým herohero.co/admirálkolíbal, takový VIP přístup k celému tomu mýmu reggae archivu. Ještě můžu doporučit svůj web jahmusic.net a bavili jsme se včera v noci o jednak o nových albech, ale taky o dvou akcích, které chystají se v Praze o nadcházejícím víkendu. V pátek Rabadab Fridays proběhnou v novém prostoru Ungeld a Rabadab Fridays je taková vinylová reggae session věnovaná hlavně 80-kovýmu reggae music a hlavně hranýmu z vinylů. Bude tam zároveň open mic a nový prostor v Ungeltu v Týmské ulici. A v sobotu proběhne mezinárodní událost v Praze na ostrově Štvanice v rámci prostoru Fuchs 2. Je taky prostor Salo a tam proběhne po 7 letech v Praze Sound Clash, to znamená souboj dvou reggae soundů, mezinárodní. Z Drážďan dorazí Fire Sound a z Olomouce dorazí Conscious Soldiers, který vedle toho, že mají neuvěřitelně výkonný sound system, tak poslední měsíce intenzivně nahrávají speciální dub plates, aby se utkali ve svém prvním Sound Clashi. To je reggae záležitost vyloženě ze světa reggae a dancehallu, nicméně máte možnost to zažít a uslyšet naprosto nevídaný verze nejrůznějších hitů v podání obou dvou soundů. Navíc akce bude mít i warm-up venku na terase prostoru Fuchs 2 a taky tam bude warm-up s japonským DJem, který je součástí slavných Mighty Crown. Takže bude tam hodně zahraničních hostů. Česko, Polsko, Německo, japonská záležitost už tuto sobotu. Melting Pot Sound Clash. A teď jsem úplně skoro propovídal, tak to vrátíme na začátek, protože tohle je další nová deska, která vyšla v pátek, jmenuje se Love and Energy a je to Kimani Marley, který vydal po 11 letech nový album a tenhle ten song se stal vlastně možná trochu neplánovaně jedním z velkých singlů a popisuje, že ať už se děje cokoliv a někdy třeba pochybujeme o tom, kudy jdeme a pro co se rozhodujeme, tak je to celý v nějaký synergii s hůry, tak ať tomu důvěřujeme. A Little Bit s podtitulem I'm OK. Kimani Marley. A za chvilku taky ukázka ze zbrusu novýho alba Wyclefa Jeana, který vyšlo taky v pátek. Jazzový album. Jazzový album.

Wyclef Jean vydal své první jazzové album. Jmenuje se Q-Theory, Quantum Leap Volume 2. Minulý týden jsem objevil teprve, že vyšlo v červnu Quantum Leap Volume 1. To je ještě normálně rapová záležitost. Tohle to posouvá úplně ještě někam jinam, jeho umění, a musím říct, že pro mě velmi sympatickým směrem. Na albu hostujou Robert Glasper, Godwin Lewis, Patrick Pellicer, v tomhletom songu Theo Kruger, Ivy Sanchez a Axel Tosca a Yusuf Days. A mnoho dalších. A je to chytlavý, je? Tenhle song se jmenuje Lady Havana. Tak s myšlenkou na to, jak se mají asi lidi na Havaně v tom embargu, kdy jsou ještě chudší než obvykle. Tak myslím na ně, myslím taky na lidi v Nepálu, v Tibetu, v Sýrii, na Ukrajině, všude možně po světě, v Palestíně a tak dále, a tak dále, a tak dále. Svět není vůbec černobílej, ale říkám si, že soucit a vzájemná empatie nás můžou zblížit bez ohledu na hranice a lidi, kteří nám kážou, že to je černobílý, že ten je dobrý a ten je špatný. Všichni jsme tady na jedné planetě, jedni obyvatele. A věřím toho, že naprostá většina z nás má v sobě srdce. A že víme někde vevnitř, že ta etika srdce, že to srdce vždycky ví, co je dobrý a co ne. Tak tolik Otec Fura, mým hostem poledního menu v premiéře ve středu 2. září slaví Adela a Adelina. Luna je dnes a zítra v Bíku, element země, u rostlin kořen. V září podle kalendáře krásný paní je dobrý dávat bacha na svoji slinivku a slezinu. V úterý, kromě prvního školního dne, byl taky Světový den míru, tak bych vyhlásil rád Světový rok míru. Poděkování také nakladatelství Dharma Gaya, který mimochodem se zúčastní Tabuku v Táboře, který startuje už zítra. A centrum Tábora se promění v multikulturní centrum knih. Vystoupí tam, nebo svoje stánky, tam bude mít více než 30 převážně malých nezávislých nakladatelů, které jen tak jinde nenajdete. A zároveň součástí Tabuku jsou i další koncerty, přednášky, výstavy, mnoho dalšího. Tabook.cz, tam se dozvíte více. A v rámci Dharma Gaya tam proběhnou několik událostí a to bude v sobotu, obě dvě budou v sobotu odpoledne. Nejprve autogromiáda s Františkem Tichým a jeho knihy Meditace i legrace, určený pro teenagery, kteří chtějí naučit se pracovat a trénovat svoji mysl, aby byli bdělí. Někdo tomu říká meditace, někdo by dělá mysl. A ta knižka se jmenuje Meditace i legrace. Já jsem otevřel minulé soutěž. Pokud jste odpověděli, můžete vyhrát knížku, a kdo ne, tak můžete si ji pořídit na darmagaya.cz. Poděkování taky MacParts.cz, který se mi starají o věci kolem Macintoshe. A toto už jsou The Womack Sisters, což jsou příbuzný od Bobbyho Womacka a zároveň vnučky Sama Cooka z jejich velkého debutového alba, který vyšlo před pár týdny. A můžete si užít ho právě teď v rámci poledního menu na závěr. Sladký desert.

0: Roddy Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. Amuya Radio Show, The Ride. Posloke Radio. Kasdi Utari A Sturtek Stritek. Every Tuesday and Thursday. Otstiji Do Shesti Na Color Music Radio. Come check me out and hop in for the ride here on Color Music Radio, baby.
1: To je jízda s Chuckem Dieslem u nás na Color Music Radio.
2: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
3: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
2: Nalaď si Fonotouch.
3: Hosty vinylový DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
2: Fonotouch.
3: No tak to roztouch.
2: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
4: Color Music Radio.
5: Byly dvě hodiny. Color Music Radio.

That's the way I like it. Casey and the Sunshine Band na Core Music Radio. Startuje další old school s muzikou 70. a 80. let, u kterého vás od mixu a mikrofonu vítá Jakub Mevín. A dáme si samé pěkné věci. Za chvilku George McRae, Rock Your Baby, taky Gibson Brothers a jejich Latin America. A teď si dáme Chick a Everybody Dance a vy mějte příjemný poslech, ať už ve středu v premiéře o 14 hodin, nebo v pátek do víze o 6 hodin.

Tak co všechno patří do Latinské Ameriky, jste se dozvěděli od Gibson Brothers. Pokud se třeba někdo připravujete na nějakou zeměpisnou olympiádu, mohlo by se vám to hodit? My si dáme další muziku tady v Old School. Overdrive a Taste, taky Patrick Gammon. A teď Evan Champagne King. A jí Shame. Ona má pár opravdu povedných věcí. Love Come Down mám asi nejradši. Ale tohle je taky skvělý kousek. Tak si ho užijte tady na Core Music Radio.

gotta turn, spin, and move it, and boogie yourself. You better

Overdrive a Taste. Taky skvělá zapnutá věc. Tady v Oldschoolu na Core Music Radio. Kuhn Gang a Šalmánu za chvilku. A teď klasika rapu 80. let. Grandmaster Flash and Mel Mel a White Lines v Oldschoolu.

Night to Remember, Shalmar. Posloucháte Old School na Konzik Rádio, hudbu 70. a 80. s Jakubem Melínem za mixpultem a mikrofonem. A máme tady další prázdninové vydání, ve kterém si hrajeme spoustu pěkné muziky, za chvilku Hiroshi Sato, taky kapela Banquet a teď hlavně Richie a jeho velký hit Dancing on the Ceiling.

Stephanie Mills a Never Knew Love Like This Before. Skoro na závěr odsku pro tenhle týden. Loučí se Jakub Melín od spolu toho mikrofonu na slyšenou opět za týden další vydání. No a na závěr 70. krásné konec 70. let. A to je kapela Lips Inc. a How Long. No a já vám přeju příjemný poslech dalšího vysílání Core Music Rádia. A jak už jsem říkal, tak případně si navaďte v sobotu, zase po roce, československý speciál na Core Music Rádiu Voutkářství v sobotu od 8 až do pozdních nočních hodin.

0: Music Radio.
1: Byly 3 hodiny.
2: Color Music Radio.
3: Pořad Mixdown vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma a za příznivé ceny. Radio.

0: to Mixdown, to je muzika 60. let až po současnost v non-stop hudebním mixu.
1: Každou středu po 14. hodině s Alešem Konopkou. Mixdown.

0: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
1: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
0: Nalaď si Fonotouch.
1: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
0: Fonotouch.
1: No tak to roztouch.
0: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
2: Color Music Radio.
3: Byly 4 hodiny. Color Music Radio.
4: Let's party. Have a good time. Here we go. Každý pátek od 20 hodin otevíráme největší diskotéku v éteru. Hity i rarity ze 70. a 80. let. Pop, soul, funk a disco. To je
5: taneční party.

Čau. Ze studia Rádia Color vás zdraví Kája, přeju krásný odpoledne a doufám, že se máte skvěle, tak jako já. Jestli se vám tato show líbí, sledujte mě na Instagramu, můžete se taky přijít podívat, zatrsat na nějaký můj set. No a najdete mě tam pod nicknamem kaya.g.dj. Píše se to jako K, dvě Ačka, Y, Ačko, Gčko, tečka DJ. Tak jo, a těším se na vás. Čus!

Čau. Ze studia Rádia Color vás zdraví Kája, přeju krásný odpoledne a doufám, že se máte skvěle, tak jako já. Jestli se vám tato show líbí, sledujte mě na Instagramu, můžete se taky přijít podívat, zatrsat na nějaký můj set, no a najdete mě tam pod nicknamem kaya.g.dj. Píše se to jako K, dvě Ačka, Y, Ačko, Gčko, tečka, DJ. Tak jo, a těším se na vás. Čus!

0: Ciao, peoples. Tati Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. Amuya Radio Show. The Ride. Posloke Radio. Kasdi Utari. A Strtek. Strtek. Every Tuesday and Thursday. Otstiji. Do Shesti. Na Color Music Radio.
1: Come check me out and hop in for the ride here on Color Music Radio, baby.
2: To je jízda s Chuckem Dieslem u nás na Color Music Radio.
3: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
4: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
3: Nalaď si Fonotouch.
4: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
3: Fonotouch.
4: No tak to roztouch.
3: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
5: Color Music Radio.
6: Bylo 5 hodin. Color Music Radio.

Zdraví tě Sonar, právě teď hraje DJ Ramel a jeho Aftermoon. A to znamená jediný, kámo, seš ve správný čas na správný frekvenci Colore Radio.

Příjemný čas a ničím narušený sound na vlnách Rádia Color. Je tady čas na pravidelný sex appeal a i dnes vás zdraví a samozřejmě dobrou pohodu s naším rádiem přeje Vláďa Drtina. Je čas na saxofon a samozřejmě i v tom dnešním sexepílu si nabídneme spoustu skvělých saxofonových tracků, ale samozřejmě i další muziku z oblasti jazzu, soulu, smooth jazzu a také funky music. To vše vás čeká, takže pojďme si tu hodinku užít a já vám přeju, ať se máte s rádiem Core naprosto skvěle. Je tady Nathan Mitchell, Marcus Anderson a také Paul Taylor. Radio Core, Smooth Jazz a Vláďa Drtina.

Moon Jazz a Marcus Anderson na rádiu Klora 100% Cotton. My budeme vzpomínat samozřejmě na slavné kapely, ale samozřejmě i na saxofonisty, jako je Jay Bekenstein, a to je kapela Spyro Gyra, která vznikla v polovině 70. let ve státě New York v Buffalo. Legendární kapela, která dělá skvělý jazz fusion, a my si připomeneme tuhle kapelu právě v takové příjemné latině Little Linda, a to je Mr. Jeremy Ball a Jay Bekenstein, Spyro Gyra.

Jste na Koloru, pořadu Sex Appeal. Je tady čas pro saxofon a tohle to bylo z nového alba Steve Cola, Maybe, Maybe Not. A opět doporučuji skvělé smoothjazzové album. My se podíváme do let 70., kde vznikla velká hitovka kapely Kool and the Gang. Jmenuje se Summer Madness a já vám ji dnes nabídnu v Sex Appealu trošku v jiném kabátě. Summer Madness a hostista Gerald Damon. Speciálně pro vás, tady je Sex Appeal.

Tak na koloru velmi známý písničkář a soulmaker Mr. Michael Franks, Alders at Above Nowhere. No a teď už já dávám prostor skvělému producentovi a především saxofonistovi, který má za sebou desítky alb. Producent Tom Scott natočil v 80. letech spoustu skvělých desek, produkoval i některé filmové muziky a samozřejmě i své solové alba. Tady jedno z nich, Get a Grip a Mr. Tom Scott.

Sex in the City na Radio Glor. Tak to byl saxofonista Igor Geržina a jeho pohodový groove. No a my už jedeme do finále pro dnešní Sax Appeal. Pokud máte rádi muziku, která je laděná do R&B, soulu, funky music a smooth jazzu, vždy můžete vyladit rádio v neděli v 15 hodin, a nebo také vás čeká Sax Appeal, a to ve středu v 18 hodin a v sobotu ve 13. Mějte se moc krásně, loučí se Vlad.

album týdne na Color Music Radio v premiéře na velikonoční pondělí, a to znamená, zkusíme to tematicky. Od mikrofonu srdečně zdraví Lukáš Kolíbal. Dnes po 26. představuji zajímavé dlouhohrající album pro rozšíření vašich hudebních obzorů. A dnes to bude jamajský zpěvák, nebo taky, jak se na Jamajce říká, DJ. To znamená, že umí skvěle toastovat. A ne toasty s marmeládou, ale toastovat jako do muziky, do rychlé muziky, reggae, dancehall, ale zároveň i gospel. A právě proto vybírám právě tohle pána, který se vlastně jmenuje Tyrone Thompson, ale ve světě reggae a dancehallu je známý jako Papa Sun. Ročník 1967, narodil se v Kingstonu, první úspěchy byli u známých sound systémů The Bionic, Black Scorpio nebo Creation už na konci 70. let. Vyhrál velkou talentovou soutěž v roce 1981 a stal se velmi úspěšným hlavně ke konci 80. let díky songům jako Animal Party, I Will Survive, Stalin Fashion, Legal Rights a tak dál. Zajímavý je, že sice začínal ve světě dancehallu, ale potom se přiklonil ke gospelu, k náboženské tematice, ale zároveň to neuvěřitelně kreativním způsobem propojil. To znamená, že to je vlastně gospelový dancehall nebo dancehallový gospel, jak chcete. Každopádně my si dáme skvělý album, který se jmenuje Victory, a já vám srdečně přeju příjemný poslech a zkuste vedle té skvělé muziky chytnout i něco z jeho výborných textu. Takže právě teď na Color Music Radio Papa Sun a jeho album Victory. Příjemný poslech.

0: Color Music Radio.
1: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. Středa R&B and Blues.
0: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Color Music Radio.
1: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. Středa R&B and Blues.
0: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Color Music Radio.
1: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Středa R&B and Blues.
0: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. Středa R&B and Blues.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. Středa R&B and Blues.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. Středa R&B and Blues.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Radio.
1: Color Music Radio.
0: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. Středa R&B and Blues.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

Because you know I just found out

0: Music Radio.
1: Bylo 10 hodin. Color Music Radio.
2: Color Music Radio.
3: Color Music Radio.
4: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. Středa, R&B and blues.
3: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. Středa, R&B and blues.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. Středa R&B and Blues.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

jak se tak zmenšujou byty a pokoje. No vážně, jak se tak zmenšujou byty a pokoje. Je stále těžší, těžší, je stále těžší dostat se do koupelny jen tak bez boje. Vždycky ti pochybí místa kus, vždycky ti překáží nějaký panely, a proto zpívám blues o malých bytech a velikých prdelích. Jak je tak stále více nomenklaturních míst. No vážně, jak je tak stále více nomenklaturních míst. Je stále těžší, těžší, je stále těžší mít diplom v kapse a být si jist, že budeš jíst. Vždycky seš na hlavu mírně šus, vždycky ti řeknou, takových jsme viděli, a proto zpívám blues o malých mozcích a velikých prdelích. Jak se tak zkracujou úřední hodiny. No vážně, jak se tak zkracujou úřední hodiny. Je stále těžší, těžší, je stále těžší dostat se do socdemo či jiné ciziny. Vždycky ti pochybí nějaký blues, vždycky ti řeknou, takových jsme viděli, a proto zpívám blues o malých kanclích a velikých prdelích. Jak nám tak řídnou řady folkových zpěváků.

0: nemít to na háku a nebýt v lapáku. Ať žije folkový realismus, ať žijou ti, co se se mnou přátelí, já vám zpívám blues. O malých bytech, o malých mostcích, o malých kanclích.
1: Color Music Radio.
2: Color Music Radio.
3: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. Středa R&B and Blues.
2: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Radio.
1: Color Music Radio.
0: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. Středa R&B and Blues.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: love is gone.
1: Color Music Radio.
2: Color Music Radio.
3: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. Středa, R&B and blues.
2: Color Music Radio. Hudba všech barev.

some

Vítejte u předposledního, no jo, no, už je to tak, vydání letních speciálů v rámci taneční party. Jen a jen megamixy. No a musím přiznat, že jak se nám blíží konec, tak nevím, jaký megamix ještě zařadím a který ne. Prostě je toho krásného a ještě krásnějšího tolik, že mám dilema. Nicméně jsem se snažil a snažím vybrat hodně taneční a hodně melodické, ale i pár raritek, jak jste mohli v průběhu léta zaznamenat. Premiéru máme jako obvykle každý pátek večer mezi 8 a 10, no a reprízu ve čtvrtek nad ránem mezi 1 a 3. Playlist jednak hned ústně a jednak písemně, pak se zpožděním na radioklor.cz.

0: www.ivan.cz, kde si v sekci podcast vše stahujte, no a nebo poslouchejte. A jako první v hodině odstartuje Baby's Gang. Pak 80-kový klasický megamix následován kultovní holandskou skupinou Loof, která měla velké úspěchy jak na konci 70., tak na začátku 80., takže přelom dekád. Následuje disco-funková formace Shalamar. No a pak ještě megastar, ta nesmí chybět, Kim Wilde, a jako tečka italo-disco Mike Marin a jeho Spy Megamix. No, takže si vychutnejte tento proud Megamixu non-stop, ať už jste doma v práci, v autě, nebo na party, nebo prostě u rybníka, nebo kdekoliv, třeba pod stanem. Takže hezký poslech vám přeje Pavel Bárta a tady už jsou Baby's Gang.
1: Color Music Radio.
2: Summer, summer, summer party.

No ona, když Kim Wilde začínala na začátku tedy osmdesátek, tak ve všech časopisech třeba Bravíčku oni psali, že to je žena bez úsměvu. Ona totiž hrála anebo zpívala spíš takový pop rock, až teprv na konci osmdesátek se rozesmála a zpívala rozevláté popové, pop diskotékové skladby, bych řekl. No, kamarád byl na jejím koncertě a tvrdil, že moc zpívat neumí, že když nejela na playback, takže to bylo poměrně falešné. Nemohu soudit, nebyl jsem tam, ale rozhodně její studiovky jsou fantastické. No, takže my se pomalu chýlíme k konci první hodiny a já zase něco prozradím z té druhé a vezmu si opět svůj slovutný papírek. No co, abych neprozradil toho moc, tak třeba Linda Jorizo a nebo Pete Hammond Retro Megamix. No tak máte se na co těšit. Krom toho ještě další čtyři, tedy dohromady dvě a čtyři jsou šest. Takže za malou chvíli se na vás opět těší nejenom Kim Wilde, nejenom, kdo tam bude teď, aha, Mike Marine, Extended Spy Megamix. No ale samozřejmě se na vás těší Pavel Bárta.